0: Nebraska v Minnesota.
1: Kabel podal, protokol odstřel s nimi, pečel, nebo zvuky konzulán, nečetelí, že nejčetelí, aliluja, aliluja.
0: Nebude výraz na duchovný čas.